0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla druhá hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
6: V Týně nad Vltavou měli strážníci pořádnou fušku, když jim volali k nálezu bedny, kde se prý válelo lidské tělo. Ukázalo se ale, že jde jen o zapomenutou silikonovou panu, co vypadla někomu z kufru po příliš divoké noci. Evidentně něčí tajné choutky skončily dost neslavně v lese, místo v ložnici.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Ty lůzo, vole!
1: Počkejte!
0: Co je, vole?
1: Už to tam dělá, vole?
0: Ať se si o sobě myslíš, vole?
1: Tak se
0: stanu, ne, vole? Stanu, ne? Neumím se brát, vole?

Přijde chlápek do hospody, protože to je štámgas, tak vrchní hned ví, co má dělat. Nasází před ní 20 piv a chlápek se ujme svého úkolu. Vypije 18, přičemž první a poslední nechá. Jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no a jako proč se nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a po tom 20. jsem ožralej. Minimum muziky. Minimum.

0: na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, tavariš konduktér? A on říká, izměňájeme mašinku. A izměňájete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš konduktér, ještě izměňájete mašinku? Říká, do, ještě izměňájeme mašinku. Tak sedí hodinu, už trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Miky!
1: Maximálně fun!
2: Crazy Radio. Odbyla třetí hodina. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

pouze strašný proud a proti proudu ze vší síly pádluje na premisi ženská v devátém měsíci zabírá podzní rakle hřine. Za ní sedí Váňa, papirosu, lahé vodky. Usmívá se, vykuřuje, popíjí a ze břehu se ozve. Váňo, kam jedeš? Pa, ale vezu ženu do porodnice.

0: Každý den je originál.
1: 23. července je svátek Libora, jméno latinského původu, které znamená svobodný muž. Všem Liborům přeji všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Jestli pak víte, jak se jmenují ty, co nejedí maso, ty... Jak se jmenují? Ne, důchodci.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Rádia.

0: odbyla 16:00.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info.
2: Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vrcholí přípravy na Pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triango, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říká, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká: pane šéf, mám pro vás bezvadný šišlo. Svážete mi ruce taky za záda. Vytáhnete mě až po tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonový. A střemhlav mě pustíte z ty vejšky a panel na hlavu. Říká: no to bych, kolik byste za to chtěl? Říká: 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká: to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. On říká: ne, já to dělám dneska poprvé, ale nevím, že to tak bolí.
1: Crazy Radio.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

řízení jenom svůj hlad. Po tobě a taky slova mám tě rád. Tohle bylo totiž na mě vážně trochu moc, když čekal jsem tu na tebe za skoro celou noc. Na tvý vejmluvy dávno není nikdo zvědavý. Zbal si věci, padej zpátky do lihu, sedej a nevěrej už na mě těma psíma očima. Pochop, všechno jednou končí a zase začíná. Mohla jsi mít všechno, ale měla jsi jen keci. Nedokázala jsi nikdy správně k věci. Nevaříš a nepereš, souložíš ze zvyku. A nemáš ráda mojí černou muziku. Za to ráda nosíš kožichy a podvazky a make-upy. A chuť máš vždycky na všechno, jak na ženský, tak na chlapy. Nejradši se uděláš svým šampaňským a viskou. Může to být stříknutý i s sedmiletou pliskou. Finská, ruská, polská, vodka.

Je 3:30 ráno a zamřížovaná měsíční invence rozdělila oknem moje tělo stínohrami na čtverce. Umyté jsou deštěm schodníků, čekají trpělivě v botníku budoucí šlápoty sobot a nedělí, cože nás příště od sebe zas oddělí, až nás příště naposledy rozdělí.

0: Minimum muziky. Minimum informací.
1: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 23. července je svátek Libora, jméno latinského původu, které znamená svobodný muž. Všem Liborům přeji všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
5: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Yeah.

0: 90, zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ pačemu garila? Smačíla svoje jajce v mojom supi? On říká, ale to já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, pačemu garila smačila své jajce v mém supe? Říká, hlejte, já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, pačemu garila smačila své jajce v mém supe? Říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj, ty znáš, pačemu garila smačila své jajce v mém supe? A on, pačemu garila.
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: Yo, this is Bill Blast, straight out of Brooklyn with KRS-One. Standing next to Rock Kim, y'all know what time it is.
3: Hey. What you call that?

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla 8. hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Zlatá svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týka, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, don ti za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kača nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, prost nedošla. Naši mě nechtěli pustit.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum informace.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Malej kon přijde domů a povídá: tatínku, prosím tě, jaký je rozdíl mezi tím, co je to teorie a co je to praxe? Pa, tak to ti, chlapče, vysvětlím. Tak počkej, zavoláme nejdřív maminku. Pa, Sára, pojď sem. Podívej, kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $2 miliony, dala bys mu? Pano, dovol. Snad jsem tvoje žena, co pak jsem nějaká korva? No samozřejmě, že ne. Pa, kdyby ti dal $3 miliony, pano, tak to jo. Pa, tak to máme, maminku. Tak zavoláme malou Sáru. Tvoji sestru, moji dceru. Pa, Sára malá, pojď sem. Kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $3 miliony, dala bys mu? No dovol, tatínku, jsem pana, jsem tvoje dcera, máš pro mě ženíka? No samozřejmě, že ne. Pa, kdyby ti dal $4 miliony, no tak to jo. Pa, tak podívej, chlapče, abych ti to vysvětlil. Teoreticky máme doma $7 milionů, ale prakticky máme doma 2 kurvy.

0: he's just a magic friend.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

Sexy.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 23. července je svátek Libora, jméno latinského původu, které znamená svobodný muž. Všem Liborům přeji všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. See you later, alligator.

0: Lazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. července, 10 hodin dopoledne. Češi se v parných dnech masivně vrhli na zmrzlinu a některé stánky hlásí, že už melou z posledního, zvláště u příchuti, šmoula, která záhadně vede hit parády. Na koupalištích pak praskají plavky, ale to hlavně pánům, co podcenili zimní sezónu a teď se s obříma břichama snaží nacpat do loňských trenek, což je pohled spíš k popukání než k namočení.
4: Ze společnosti.
5: Bývalá pornohvězda Daisy Lee se svěřila, že na druhé dítko nemá ani pomyšlení. Důvod je prý prostý, už rok nemá chuť na sex, což je pro matku malého Haranta docela průser. Takže české domácnosti, nové hvězdy z její produkce hned tak nečekejte.
4: Kultura.
5: Tak to vypadá, že Češi jsou pořádní rošťáci. Podle nedávného průzkumu si totiž skoro třetina národa vesele posílá lechtivé zprávy. Zdá se, že nuda v ložnicích u nás fakt nehrozí a prsty po klávesnici kloužou stejně dobře jako pono, víte co?
4: Sport.
5: Slovenský fotbalista Erik Jendrišek z Českých Budějovic se předvedl v plné parádě, když po prohře z Plzní zapomněl tričko v kabině a musel si ho jít pro něj ve směji, což pobavilo fanoušky i spoluhráče. Jeho lehce zmatený sprint se stal okamžitě hitem internetu a důkazem, že i profesionálové občas zapomínají na základní kousky oblečení. Fotbal je prostě plný překvapení, někdy i lehce odhalených.
4: Doprava.
5: Takže, milí řidiči, na D1 u Prahy to včera vypadalo jako na bitevním poli lásky, když se zamilovaným motorkářům rozplynul jejich road trip do obětí záchranky. Místo romantické jízdy na brněnskou stranu se tam pár poštouchal s autem, a tak si místo pusinek užili spíš kolony a policejní výslechy. Dbejte raději na cestu, ať se vám taky nerozplynou sny o vášnivém víkendu v prachu dálnice.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková oblačno-přehánková estráda, takže si schovejte ty nejvíc provokativní plavky, teploty se vyšplhají na 18 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy dokonce na 24. Zítra už to ale bude slunečnější, pánové i dámy, takže si můžete bez obav navléknout sexy kraťásky, a rtuť teploměru se vyšvihne mezi 21 a 25 stupňů. Noční teploty klesnou na 12 až 8 stupňů Celsia, ideální pro přitulení.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Blondýnka jde do parku a všimne si nápisu: vstup jen se psy na vodítku. Zamyslí se nad tím a pak jen smutně konstatuje: no, vodítko snad někde seženu, ale kde mám vzít toho psa?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Hey, yeah. You don't have to love me. You don't even have to like me. But you will respect me.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. července, 11 hodin dopoledne. Češi se ukázali jako mistři dovolenkových stížností, kdy se nejedná jen o rozbitou sprchu, ale třeba i o ostrov kazící výhled na moře. Jedna turistka dokonce reklamovala, že musela vyhodit své poctivě připravené řízky, protože ji v hotelu ubytovali dřív a dostala all inclusive. Holt, kdo by čekal, že luxus a brzký Čeckin zhatí tak pečlivé plány.
5: Ze společnosti.
6: Takže, v Pelhřimově, městě rekordů a kuriozit, se loni v červnu sešli borci, aby ukázali světu, že Češi jsou prostě mistři v blbostech. K vidění byl třeba největší půl litr piva, sice jen z květin, ale i tak to byla pěkná mrtka a nechyběl ani obří menhir pro milovníky velkých kamenů. K tomu se samozřejmě pilo, hrálo beer pong a slavilo se, že jsme zase o něco víc, unikvu.
5: Kultura. Sport.
6: Česká tenistka Marie Bousková to na Pragu Open schytala od fanoušků i s humorem. Během napínavého mače na ní z tribuny někdo zavolal, už to dohraj, mám hlad, a Bousková s úsměvem opáčila, já taky, zkrátka, i profesionální sportovci mají normální lidské potřeby.
5: Doprava.
6: Takže, kdo dneska ráno vyrazil na české silnice, ten si asi myslel, že se mu lepí smůla na paty kolony, kam se podíváš, a nervy na dranc. Dálnice D1 si tradičně postavila hlavu a řidiči tam stojí, jak kdyby čekali na rozvodné papíry nebo na to, až se silničáři konečně domluví, jestli se má asfalt pokládat zleva nebo zprava. Mnozí tak měli dost času přemýšlet, jestli by nebylo lepší zůstat doma v posteli s dobrou kávou, nebo třeba i s milenkou.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes se nám na mnoha místech honí mraky jako milenci pohádce a teplota se drží kolem 18 až 22 stupňů Celsia s občasnými přehánkami, aby se nám lépe dýchalo. Zítra už se to ale začne pomalu rozcházet, takže se dočkáme sluníčka a teplot až k 25 stupňům, ideální na lehké šaty. Víkend pak přinese parádních 26 a to už se bude venku dělat všechno líp, třeba i ty ranní procházky jen v negliže, kdo si troufne.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Minimum info. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Minimum muziky, minimum...

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: rodina koupí nový auto a táta říká, no tak pojedem to projet, tak vyjedou na dálnici a vzadu holka říká, tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká, táto srnka, hele, se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu a táta, co je? Máma je koukala z okna, jaký to urazilo hlavou. A co řvete teda?
1: My jsme to neviděli.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. července, poledne. Včerejší tropická noc v Česku přinesla nečekané ochlazení, skupina otužilců v Praze 7 si totiž uspořádala noční mejdan přímo v kašně, údajně s cílem zkoušet staroegyptské techniky chlazení těla. Městská policie to sice označila za narušování veřejného pořádku, ale nakonec jen popřála dobrou noc, jelikož se sami schladili v přilehlé popelnici s ledem. Jeden z nich prý prohlásil, že lepší než se potit doma, když je venku hic jako kráva.
5: Ze společnosti.
6: Silikonová pana, která se původně jevila jako lidské tělo, zaměstnala před rokem strážníky v Týně nad Vltavou. Z původně hrozivého nálezu se vyklubala kuriozita související s lidskými choutkami a krádeží, což pobavilo sociální sítě. O rok později se v lesích u Českých Budějovic objevila další záhadná kuriozita, jejíž původ je zatím nejasný.
5: Kultura.
6: Česká kultura má novou pecku, ve Slovanském domě proběhla premiéra komedie Když se zhasne, která slibuje pořádnou dávku humoru a pikantních tajemství. Film s nadhledem rozebírá vztahy a nevěru, takže se tam určitě najde každý, kdo někdy zhasnul světla a pak se divil. Je to prostě taková ta podívaná, po které si řeknete, no jo, to znám.
5: Sport.
6: Na nedávném mistrovství Horní Dolní v Nohejvalu se odehrála pořádná show. Jeden z nadšených hráčů se totiž v zápalu boje tak vehementně vrhal pro míč, až mu vypadla světe div se zubní náhrada přímo do písku. Diváci šíleli smíchy a soupeři přemýšleli, jestli to není nová taktická zbraň.
5: Doprava.
6: České silnice zažily netradičního účastníka provozu, u Bohatic si to prý hopsal klokan Kevin, který dodržoval předpisy lépe než kdejaký náš řidič. Mezitím se po zbytku republiky tradičně táhnou kolony jak z gumy, takže si raději vezměte opalovací krém a zásobu tipů, ať vám to čekání rychleji uteče. A bacha, aby vám auto neskončilo ve vodě, protože tu značku s padajícím autem prý nikdo nezná, takže radši koukejte do navigace, ať neskončíte jako Titanic.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta klasická česká náladička, občas prší, občas se vyklube sluníčko, teploty se ale drží kolem 17 až 22 stupňů Celsia, ideálka na to zalézt si s někým do postele a předstírat, že venku je apokalypsa. Zítra se sice pořád bude motat oblačnost, ale na víkend už se to konečně vybere, a to až na krásných 29 stupňů Celsia, což je super na piknik nebo prostě jen na opalovačku někde u vody.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se mnou taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti týmí šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 km, přijedou do příšerný vesnice. Pá, teď dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně do chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, pá,
1: Máňo, vylez.
0: Z kanálu se ozve,
1: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci ukázat kamarádovi.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 23. července je svátek Libora, jméno latinského původu, které znamená svobodný muž. Všem Liborům přeji všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky. Minimum

0: Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Další
1: pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. července, 13. hodina odpoledne. Lidi v Česku opět překvapují, a to hlavně ti, co si místo práce vyrazili k vodě a pak se diví, že je šéf viděl na Instagramu s drinkem v ruce. Navíc se po koupalištích šíří nový trend, kdy se pánové předhání, kdo si na pupíček nechá udělat extravagantnější tetování, což prý docela baví i dámy.
5: Ze společnosti.
6: Břeclavští strážníci se v posledních dnech nenudili, když naháněli po městě hned několik zvířecích uprchlíků. Páv si udělal z louky soukromou zahradu, ovce bez řečí okupovali keramiku a býk si vyrazil na průzkum okolí. Aspoň že s nimi nebyl žádný problém, kromě toho, že odmítli spolupracovat s policií.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Kámoš si stěžoval, že mu jeho holka řekla, že má péro jako koně. Než se začal radovat, dodala, a taky smrdí a potřebuje okova.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Somebody give me a bassline.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Maximálně fun!

0: seděla taková partie a chlap tam dával ženským hádanku. Říká, milé dámy, jestli víte, co to je. Je to pro vás, dává se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. A ty ženské se začaly chlámat. A říká, moment, dámy, to jsou květiny. Je to pro vás, dává se to do vás, když se to vytáhne, tak z toho kape. Včel tam přišla ještě jedna žena a manžel honem, teda by nepřišla tady o tu hádanku, tak jí to chtěl říct. Ten říká, pojď sem, ať to nepřijdeš. Hádanka, je to pro tebe, dává se to do tebe a když se to vytáhne, tak z toho kape. Všetci stuhli, načež jedna kolegyně do něho drsne a říká, to jsou teda zvědavá, jak z toho péra uděláš karafiát.
1: Maximálně fan. To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
5: Předminulý víkend se v Borovanech konalo tradiční borůvko braní, kde se národ ukázal v plné kráse při soutěži v pojídání knedlíků. Kdo by se divil, když tyhle modré kulatý potvory prostě mizí v krku sami. Holt, Češi si ten svůj cukrový nášup umí pořádně vychutnat a žádná dieta jim v tom nezabrání.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
6: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Blondýnka jde do parku a všimne si nápisu: vstup jen se psy na vodítku. Zamyslí se nad tím a pak jen smutně konstatuje: no, vodítko snad někde seženu, ale kde mám vzít toho psa?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum...

0: Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Mejdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tam. A náčelník říká, no počkejte, doufám, Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo.
1: Minimum infa, maximálně fa.

0: Každý den je originál.
1: 23. července je svátek Libora, jméno latinského původu, které znamená svobodný muž. Všem Liborům přeji všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
0: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjak živa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Minimum muziky, minimum

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste mu psychiatrovi dal potla mě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.
1: Crazy Radio.

0: Expressi Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: minimum muziky, minimum
1: infa,
2: maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: nějakou práci, snad to chápeš, musím prodávat slova. Už je to dlouho, vím, že bych tě měl zavolat.
1: Jak se máš? Jo, všechno dobrý? Jo, jo, no jde to.

0: No jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A ten druhý veme panáka na kape tam a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtaj a ráno si volá a říká, vole, jo, jak chytí tě jak blbě.
1: A říká,
0: jo, a už jsi ráno uprd, jak to neděle, já volám z Tokia. Crazy Radio, minimum muziky.

0: Kvízde.
1: Odbyla 18. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
4: Minimum
3: info.
4: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: bomby na Bagdád. Padaj bomby na Bagdád. Padaj bomby na lidi. A ty tam umíraj.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Uhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám slouží, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Ne na oleju lujili juliju. Na oleju lujili si. Jsi sam.
1: Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: Me depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Každý den je originál.
1: 23. července je svátek Libora, jméno latinského původu, které znamená svobodný muž. Všem Liborům přeji všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Rádio.
3: Yo, give me the mic, I'm gonna kick your f***ing ass. The song goes like this, new track. Pump it up, girls, boys, make some noise.

0: Koncert v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Lazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
0: Crazy Radio.

a mám se bát toho, co přijde? Nikdy, stejně budu psát dál ten svůj příběh. A mám se bát někoho z vás?

přijde chlap do francouzské restaurace a teď si tam dává koňaky francouzský a zleje se tam jak motýka. A přijde vrchní a přejete si platit a říká, pane, berete i perly.

0: Rádio.
1: Jak daleko? Jak daleko jsme schopni dojít, když něco chceme? Když po něčem toužíme? Kde je ta hranice? Jak chamtivé dokážou naše oči být? Kde je ta hranice? Ptám se, kam až půjdeme? Jak daleko? Jak daleko jsme schopni zajít, když někdo ublíží těm, které milujeme? Jak daleko?

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. července, 20 hodin. Jižní Čechy jsou v pozoru, a to ne kvůli politickým tahanicím, ale kvůli záhadné černé kočkovité šelmě, která tam prý běhá po lesích a polích. Pár hlášení o panterovi okamžitě vyvolalo na internetu lavinu vtipů a koláží, takže lidi místo strachu spíš řeší, jestli si někdo nespletl divoké prase s něčím mnohem exotičtějším. Policajti to prověřují, ale zatím se zdá, že jediný, kdo se tu fakt zasmál, jsou tvůrci AI obrázků a ti, co čekají, až se objeví fotka kočky s bůčkem.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Rodina koupí nový auto a táta říká, no tak pojedem to projet, tak vyjedou na dálnici a vzadu holka říká, tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká, táto srnka, ale se střelí, tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu a táta, co je? Máma je koukala z okna, jaký to urazilo hlavou. A co řvete teda? My jsme to neviděli.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
8: Crazy Radio.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy
2: to
1: radio.
2: Je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
3: pecky. Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Každý den je originál.
1: 23. července je svátek Libora, jméno latinského původu, které znamená svobodný muž. Všem Liborům přeji všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi, však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy, co nás čeká.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: byla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Na hornický deň v Dubňanoch. Hospoda plná havířů. A jak to tak chodí?
5: Všecko samé silné. Naraz tam vleze chlap, víte, ale taký hrana, ale taký hranostaj, panenko Maria, mezi dveře sa štorcem. Novák. Který je tu Novák? Stane taká třasořítka, tak 45 kilo. A vydá já. Žoho počuní. Pod kulečníkem. Ještě je tu někdo Novák? No povím, já proto zavřel dveře a Marí sa vybrchá. Ah, chlape, ale se mu nasral, já se jmenuju Svoboda.
6: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 23. července je svátek Libora, jméno latinského původu, které znamená svobodný muž. Všem Liborům přeji všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Já ti dám průser v éteru, ty sra... Náš pane ředitel mi nařídil, že nemám být ve vysílání moc prostej a právě proto mám pro vás i velice slušný vtip. Mám pro vás totiž anekdotu o slušné sobce, která se obrací k sousední hoře a povídá jí. Doufám, že vám nevadí, že kouřím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.
4: May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up?

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fajn.
4: To je Crazy rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do lékárny a ptá se, máte něco na erekci? Lékárnice na něj koukne a povídá, třeba já.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
3: pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

hlízaným být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrýzená.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun. Mikasa es un caso.

0: Každý den je originál.
1: 24. července má svátek Kristýna. Toto jméno má řecký původ a znamená zasvěcená Kristu. Všem Kristýnám přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Rádiu.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
1: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Crazy Radio.

0: muziky.
1: Minimum
2: infa.
3: Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: uprchlická rodina v Čechách ze Slovenska a malej kluk jde do první třídy, přijde domů a říká, mamička, počúvaj, kde jsme se učili rátat do pěti, ano, a já už vím dosta. A ona, jaj, vidíš, Lacinku, to je za to, lebo jsi Slovak. Přijde druhý den a říká, mamička, počúvaj, dnes jsme se učili normálně 5 prvých slov z abecedy a já už vím celou abecedu od A do Z. A ona, jaj, vidíš, Lacinko, to je za to, lebo jsi Slovak, teda, ale... A přijde třetí den a mamička, dnes jsme byli všetci u lekára. A představ si, všetci chlapci mají iba takého lofasa, já takého. To je za to, že jsem Slovák? Ne, to je za to, lebo ti 15 rokov.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio. Maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.